0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropolis.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Tentokrát nebudu uvádět hosta klasicky jako vždycky, protože Petr Gondek, který je tady dneska se mnou ve studiu, je tu už po několikáté a je to člověk, jehož životní oblouk už jsme několikrát představili. Takže dneska se budeme s Petrem zabývat tím, co je v jeho životě nové, co se změnilo. Každopádně na úvod. To, co v jeho životě zůstalo, tak je, že dále jezdí jako velitel vozu safety car na automobilových závodech, je stále dobrovolným hasičem, dělá japonský šerm Jaido a je to komplexně všestranný člověk. To, o čem si dneska ovšem chceme povídat, jsou jeho, řekněme, formální úlohy. A sice je expertem na legislativu NIS 2, GDPR, zároveň se stal garantem programu LLM na ochranu osobních údajů na CEVRO institutu. Petře, já tě tu vítám přesně po 8 měsících. Ahoj.
1: Ahoj Tomáši.
0: Ty jsi přišel zase neostříhanej dneska.
1: Zase neostříhanej, zase jsem to nestihl. Minule, jak jsem právě koukal na to video zpětně, jak jsem si viděl tu svoji ofinu, jak ji tam mám dlouhatánskou a nestihl jsem to, no. Tak někdy příští týden musím stihnout. Navolilo se hrozně práce, no, sám to víš.
0: Prostě to máš hodně a je září, to můžeme říct. Sice venku pořád ještě krásný léto, ale nevíme, co dřív. Je to tak?
1: Je to tak, no. Zákazníci se nám vrátili z dovolený, takže konečně nás zásobují těma informacema.
0: Prací.
1: Já už prací mám dlouho, spíš potřebuju informace dodat k těm, abych dodělal ty práce, co dělám. No a ty důležitý manažeři prostě, že jo, teď jsou konečně k dispozici, no.
0: Pojďme se do toho. Máme spoustu témat. Jako první téma, které bych otevřel, ono teďka vlastně hýbe odbornou veřejností, ale ono se týká všech, je téma whistleblowing. To je takové prapodivné slovo. Co to vlastně vůbec znamená?
1: Správně je to ochrana člověka, který oznámil nějakou nelegálnost. Má, že ve chvíli, kdy mám ve společnosti něco špatně, něco nelegálního, nějaké porušování legislativy Evropské unie a ten člověk to oznámí, tak aby byl chráněný proti tomu, aby v té společnosti někdo na něho udělal nějaké odvetné opatření. Ať už ho vložně propustili kvůli tomu, posunuli do nějaké nevýhodné pozice nebo ho nějak šikanovi a tak dál. Tak to je jako zjednodušeně řečeno tenhle ta legislativa.
0: Dá se teda říct, že se to týká jenom firem? Není to obecně platné jako třeba GDPR, které dopadá i na občanskou veřejnost?
1: Týká se to společností a to buď to těch veřejnoprávních, to znamená, že to je nějaká třeba obec nebo nějaká větší organizace, která je jako škola nebo kraj a tak dál. A potom samozřejmě firem, který mají více než 50 zaměstnanců.
0: Pojďme si o tom říct něco víc, ty jsi to tak jako vzal obecně, ale jak to vlastně probíhá? Co si vůbec mám pod tím představit? Chápu to tak, že zjistím, že v té firmě je porušováno něco. Co je to něco? Co je porušováno například?
1: Tak jsou jasně daný body, který smějí být porušovaný, protože samozřejmě nemůžu třeba hlásit, že tamhle někdo nenatírá plot, nebo toto prostě zneužití toho systému, jako jo, a obráceně může být pokutováno i vůči tomu subjektu, který by hlásil nebo zneužíval tenhle institut k něčemu, co tak není, nebo vložně si třeba vymýšlel, jo, tak může být ten člověk sankcionován. Jo, jsou tam nějaký možný pokuty vůči němu. Nicméně ve chvíli, kdy zjistím, že někdo krade dotace třeba, nebo prostě tady pereme špinavý peníze pro někoho, tak to má oznámit tímhletím nějakým informačním systémem, který si ta společnost má zřídit a který ho chrání. To má, že sice tam je jeho identita nějakým způsobem uvedená, ale ten vyšetřovatel, protože ta společnost potom tím pádem má takzvaného vyšetřovatele, anebo pověřence, jak to nazveme, to je v celku asi jedno, když zákon říká vyšetřovatel, tak ten potom probere tu událost a řekne si ano, to je opravdu nelegální činnost, kterou my musíme řešit dál a buď to podstoupit nějakým jako trestním orgánům, nebo to dokážeme vyřešit sami, ale zamezit tomu, aby ten člověk, který to oznámil, byl nějak
0: potlačován,
1: tak,
0: exekuován. Nějak, tak. Ale oznámit komu? Jo? Protože ty mluvíš se znalosti toho prostředí, ber to tak, že já o tom nevím vůbec nic. Takže oznámit komu? On to oznamuje v té organizaci nebo?
1: Ano, on to oznamuje v té organizaci. Jo, on samozřejmě může jít rovnou třeba na policii nebo podobně, ale zase policie by automaticky zpětně někam se dostalo jeho jméno, že jo, prostě tady máme oznámení, že jo, pojďte nám to probrat. Takže když to udělá tímhletím vnitřním kanálem, tak je vlastně ten vyšetřovatel té společnosti, který by samozřejmě byl teda nezávislej, tím nechci jako nabádat, ale samozřejmě pro většinu společnosti je tím pádem jednodušší to mít outsourcovaný tohle pozici.
0: Čili je to třeba jak ten pověřený z GDPR?
1: Tak a mimochodem se můžou zbíhat tyhle ty dvě role, jo? Není to jako, že by ta role musela
0: nesmí
1: být...
0: Nesmí tam být vazba k tomu managementu,
1: tak, ano, chápu. Ano. Takže prostě ve chvíli, kdy přijde oznámení tomu v rámci toho nějakého informačního systému, který si zřídím, a já jsem jinak k tomu měl teď jako veselou story, protože u jednoho našeho zákazníka, tak právník tam ten vnitřní systém zřídil stylem, že dal prostě na stěnu, na chodbu u recepce, která je hlídaná kamerou, tak tam hodil schránku. Že jo, normální dopisní schránku a tady máme zřízený tím ten systém a tady nám házejte ty podněty, známy, ty podněty jako jo, takže samozřejmě každý vidí, kdo tam je, že jo, kdo by se k tomu vůbec přiblížil, že jo, je tam strašná spousta lidí, kteří mají přístup k tomu kameramovému systému, takže jako uvidějí vlastně, kdo tam jako v něco házel, že jo, takže prostě už tím pádem toho člověka vystavují nějakému tomu riziku, že on bonzoval, že jo, on něco tady jako něco tam dával, takže bacha na něj, jako jo, a nebudem se s ním bavit a podobně, jako jo. A na LinkedInu jsme teda s některými právníky o tom vtipkovali, že jo, že teda kolik právníků bude potřeba ke zřízení takového informačního systému.
0: Kolik?
1: No, může být třeba nekonečno, že jo, protože on nevezme do ruky, nebo jeden vezme vrtačku, druhý vezme šroubovák, protože ty jejich ruce jsou chráněný, že hodí práci. No. Třetí tam teda podrží tu schránku, aby přišroubovali. Čtvrtý bude listovat v občanském zákoníku, jestli to dělají dobře a tak dále. Že můžeme samozřejmě rozvíjet, kolik
0: právníci tě budou mít rádi.
1: Jo, mě už obecně mají, že jo, jako já se špičkuju takhle s nima. A další věc, že mě budou mít rádi z toho, co si nadhodil, že jo, jako, protože vlastně budu teď za nějakým programem studijním.
0: A než se ještě dostaneme k tomu, pojďme ještě se věnovat tomu whistleblowingu. Ty jsi to vlastně popisoval, k čemu to slouží a to slovo tam i padlo od tebe, bonzovat. Je to takový systém, který vede právě tady k takovému určitému tomu práskačství. Dá se to zneužívat, dá se to použít jako klacek proti někomu?
1: Tak to se dá všechno. No, jo? To jasně. Si zase jako budeme, že jo, kdo chce psa býti, ten klacek si najde, že jo, jak říkáš, tak je i důvod. Jo? A proto vlastně v tom zákoně je i vlastně ta nějaká, řekněme, sankce na toho, kdo by ten systém zneužíval. Jo, má, že aby, a zase když se k tomu dostaneme, tak vlastně každá škola, každá obec má nějakýho toho svýho jako hejtra. I já mám svýho, že jo. Takže který prostě tam pořád jako hledá nějaký nedostatky a chyby a oznamuje to, nebo prostě vytváří nějaký události k tomu. Takže ten systém by měl být proti tomu jako imunní. My tady máme jako jeden precedens, ale jako mezi náma, už jako ještě před vůbec tím vznikem toho zákona, whistleblowingem, tak Metrostav byl odsouzený, že jako společnost v Ratově kauze a právě tím jedním důvodem bylo, že ta společnost nemá nějaký svůj systém na to nahlašování těchto nelegálních činností a jeho řešení samostatně vevnitř. Takže ten precedens už tady jako máme, proč to mít, jako proč jako mít ten systém a řešit nějaký tyhle ty nelegální věci.
0: Čili považuješ to za nějak, řekněme, účelnou agendu, nebo?
1: Každá takováhle agenda má nějaký svůj význam, ale stejně jako GDPR si to najde u nás spoustu takových těch, že jako, ježiš, to si zase na nás Brusel něco vymyslel, ale to prostě bonzování, to je prostě špatný a tak dále, jako no. No.
0: Říkal jsi, že to musí implementovat firmy od 50 zaměstnanců nahoru. Zas, je to nějaký výběrový kritérium, co nám říká to výběrové kritérium, že ve firmách do 50 zaměstnanců se to neděje, nebo to tam není
1: pozor,
0: potřeba?
1: Třeba u samosprávných jednotek je to už od 25, jo. Tam zase je potřeba se teda přímo zeptat, jak to tam je. U firem prostě mám 50 zaměstnanců, tak
0: já se ptám proto, protože mi není jasné, proč jsou tam ty limity. Jo? Je to jako kdybys řekl, že 130 na dálnici musí dodržovat jenom auta o 4 nahoru. Jako, že prostě tak nechápu, proč to nemá jako obecnou platnost, pokud ten systém je tedy takhle.
1: Tak obecný je, mám 50 zaměstnanců, hurá, jo. Jsem tam.
0: Jako, a jo, firmy do 50 teda nemusí se tím vůbec zabývat.
1: Tak, ano.
0: Čili pro ně to není ani přijmout nějaká opatření.
1: Od 50 zaměstnanců musí zřídit ten systém. Mm-hmm. Jo, ten systém, ve kterém bude mít možnost ten zaměstnanec oznámit ty společnosti, že se něco děje a aby se to prošetřilo.
0: Čili zaměstnanci ve firmách do 50 lidí.
1: To můžou udělat taky, ale tam nemusí být. No,
0: nebude tam ten pověřenec, chápu to.
1: Tak, nebude tam ten vyšetřenec, nebude tam, ale hlavně tam není povinnost to. Mít toho systému, ten vytvořící systém. To, že si dám schránku na zeď, tak není vytvoření systému, nebo oni se samozřejmě za to nějaký společnosti budou schovávat, nicméně tím systémem je potom, že do té schránky někdo chodí pravidelně vybírat a jak já si tam prostě zamezím tomu, že to nikdo nesleduje, nevidím, že už tam vybírám nějaký papír, nevidím, že tam někdo to háže. On ten tlak je opravdu spíš na to, aby jsem si ten systém zřídil, aby byl prostě virtuálně, aby byl elektronický. Jo, to je spíš tlak tohle toho zákona, než cokoliv jiného. I když samozřejmě těch způsobů, který si u nás některý zástupci společnosti vymýšlí při přijímání telefonama a podobně, tak dál, tak je spousta, no.
0: A ty už si naznačil, kdo by měl být v pozici toho vyšetřovatele. Měla by to být osoba, která je nestranná ve vztahu k tomu zaměstnavateli.
1: No, de facto to bude vždycky právník, protože ty role, který, nebo člověk, který má advokátní zkoušky, asi tak ten zákon je dost postavený na tohle, že prostě to už je to, řekněme, pro advokáty. Jo? Nicméně ten systém, málo kdo z nich jako umí vytvořit, takže je to nějakou spolupráci mezi servisní organizací, která takový systém je schopná poskytnout a právě nějakým advokátem.
0: Klíčová otázka, od kdy to platí?
1: No, od prosince 2019, ale bohužel na jejich zákon vešel v platnost až teďkon. Teď jsme trošku jako zase, když si nepamatuju přesně ten datum, ale my jsme jako Česká republika dostávali poměrně dlouho jako pokutu od Evropské unie za to, že to nemáme, to jako přijaté do našeho řádu, jo. Takže ten teďkon konečně jako vstoupil v platnost ten náš český zákon.
0: Takže už platí.
1: Už platí. No ale jako správně všechny ty organizace už to mají mít tři roky v platnosti. To máme jako s GDPRkem, že kam leze, tak je sice jako, no, něco tady máme, jako, ale...
0: Jasno.
1: Ale, no.
0: Když se zmínil to GDPR, pojďme se podívat na to, GDPR vlastně se muselo implementovat k 25. květnu 2018. To je už před více než 5 lety. Jak to dneska vůbec GDPR vypadá? Tehdy to byla taková situace, že nastane pomalu konec světa po tom datu, jo.
1: Tak, ačkoliv byly 2 roky na přípravu, ano, tak poslední ano, měsíc byl, že jo, úplně...
0: Byl výživný?
1: Tak, jasně, to jako byla skoro katastrofa, že jo. Že
0: ale prostě. Bylo to takové téma, které v tom veřejném prostoru se ozývalo ze všech stran. Uh-huh. A já mám dneska pocit, že GDPR už je něco takového, co vlastně o tom člověk neslyší.
1: Jo, jo. Ale já jsem zrovna paradoxně včera o tom měl povídání s pár lidma ve sněmovně. Uh-huh. A tady nám chybí na tohle to nějaká edukace, a vlastně jsme se bavili v tom minulém podcastu spolu. Není tady něco, co by lidem vysvětlovalo, proč tyhle ty věci nutně potřebujeme. GDPR je u nás všeobecně špatně vnímaný, je to něco, co si
0: jako
1: na nás
0: ušilbude,
1: je tady prostě nějaký souhlas, musím papír navíc, musím vyplnit a tak dále. Jako jo. Normální lidi neví, že žádný souhlas, nebo kdy ten souhlas jako opravdu je potřeba. Že ve většině případů ten souhlas nepotřebuju. Že prostě třeba v hotelu nepotřebuju podepisovat souhlasy s zpracováním osobních údajů, protože hotel jasně potřebuje moje osobní údaje na to, aby mi vystavil fakturu. co se týká cizinců, tak musí podle cizineckého zákona nahlásit, že tady ten cizinec bydlí, jo, to prostě tam je povinnost, mají na to portál.
2: Má to povinnost
1: a i ten hotel má nějakou, jako řekněme, právo vědět, kdo mu tam bydlí, protože vím si, že ten hoze odjede a on zjistí, že ten pokoj je rozebraný, že jo.
2: Ukradl televizi.
1: Třeba, nebo rozbil něco, tak má právo požadovat tu náhradu té škody, která tam vznikla, že jo, potom on jde z toho hostu. Takže on má nejenom to povinnost, že jo, řekněme, z účetnictví, že musím vědět, komu vystavuju fakturu, ale i já mám právo, komu poskytuju vůbec tu službu, vědět, jako ty údaje, komu tu službu poskytuju, abych potom mohl vymáhat nějakou svoji škodu, která mi vznikla. Takže nepotřebuji na to žádný souhlas. Není jo. Tam jako prostě, že bych měl honit nějaký souhlas.
2: Dává smysl.
1: Tak a ten souhlas, protože všude máme přesouhlasováno, je až ve chvíli, i po těch 5 letech, teda, že jo. Ten souhlas prostě potřebujeme až ve chvíli, kdy ta organizace po mně chce ty údaje navrch, ve chvíli, kdy jako vlastně chce sama od sebe, jako
2: už, na už něco navrch. K těm účelům.
1: Tak. A máme to typicky u těch jako jak jsou ty kartičky věrnostní u obchodu, že jo, a to. Zase lidi úplně šíleli u nás, že jo, kvůli covidu v tom, že jsme měli jako zavíst nějaký systém na to, jestli jsme potkali nakaženýho nebo ne. Těžko teď jako zase, nebo můžeme spekulovat o tom, jak to bylo účinný nebo neúčinný vzhledem k tomu, jak se ten virus choval, ale všichni se bránili tomu, že tohle to dělat nebudeme, nějaký covid pasy a podobně, ale strašná spousta lidí má aplikace těch různých obchodních řetězců, který je opravdu sledujou a vlastně ty lidi jim ty data dávají se souhlasem, oni ten souhlas dají, ale vůbec si neuvědomí, co to vlastně znamená, jak se svíkají do naha před tou obchodní společností. Je úplně jedno, jako která, protože těch aplikací dneska je celá řada, ale ten obchodník, že ví, co ten člověk pravidelně nakupuje. Jo? Nebo co rád nakupuje, z toho vidí dost těch částí, z té nabídky, tak jasně, že třeba vidí, že tady dává přednost tomu a tomu. A samozřejmě, že ty obchody to využijou a nevyužijou to ve prospěch toho zákazníka, ale ve svůj prospěch. Jo? Takže proto je to GDPR tady, aby chránilo toho spotřebitele, aby chránilo toho člověka před nějakým zneužíváním těch osobních údajů. Nějak osobní údaje my potřebujeme. Je to vlastně i v preambuli toho nařízení, že osobní údaje potřebujeme k tomu, aby jsme jako společnost fungovali, aby jsme mohli vydělávat, aby jsme mohli pracovat a žít. Že jo? Takže prostě to potřebujeme. Jenom nemáme to vysvětlování k tomu a chtělo by to, aby prostě tady byla nějaká organizace, tak jako máme BESIP na silnice, tak aby tady byla nějaká organizace, která se to jako ujme a bude dělat nějakou prostě prezentaci k tomu a vzdělávání jako a vysvětlování toho, co se děje, proč to potřebujeme. Ale zase na druhou stranu není to potřeba jenom GDPR, ono to je podle mě potřeba, jakoby stát se vůbec v tomhle ohledu staral o spoustu jiných věcí, aby vysvětloval lidem, jako co se proč děje, proč potřebujeme udělat nějaké rozhodnutí v tomhle ohledu a tak dále. Jako. Takže nejde jenom o GDPR.
2: Zmínil jsi stát, jak to v současné době zhruba vypadá řekněme, s exekucemi, s pokutami za to GDPR. To byla taky svého času taková obrovská agenda, že tam budou takové jako vražedné pokuty.
1: Tak pokuty samozřejmě běhají v docela vysoké výši. Mimochodem Česká republika jako patří mezi jako země, které udělali velmi vysokou pokutu. U nás dostal Avast. Spousta jako lidí určitě bude znát ze svého počítače a Avast.
2: To no, antiviráky,
1: ale,
2: že jo?
1: No jasně, ale ten jejich systém fungoval tak, že vlastně přesně sbíral takovýhle informace, o kterých jsem já před chvilkou povídal, že jo? Prostě kam ten člověk chodí, nějaký stránky, to, co má v oblíbený a tak dál. A tyhle ty informace poskytoval někomu dalšímu. Jo? Právě nějakým obchodním řetězcům a tak dál. No a tam to dopadlo teď, že jo, ta sekera, že jo, takže prostě a vás dostal rekordní pokutu, teď si taky zase zrovna z hlavy neřeknu, ale každý, kdo zadá jako do Google a vás pokuta, tak to hnedka dostane. No.
2: Další téma, který tady mám poznačený, je legislativa NIS 2. Opět, jo, Představ nám to vůbec, co to je.
1: Tak a zase, bude to teď ve spoustě případů jako braný, že ty vás zase tady něco vymyslel, já tady podnikám nebo prostě to a teď se na mě vymysleli, že tady mám jako mít nějakou další legislativu splňovat a tak dál. NIS 2, zjednodušeně řečeno, je zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten bude novej. V současné době žijeme ve dvou světech. Žijeme v tom reálném, tady, kde se vidíme, povídáme si, a pak máme ten druhý, ten toho virtuální.
2: Toho avatara,
1: to je ten prostě neviditelný svět. Ale máme to, žijeme v tom. Jo? To není jako už dneska, že bychom si něco hráli, nebo to. Opravdu žijeme reálně ve dvou světech. V tom reálném životě tady jsme úplně naučení, jak se máme chovat. Dětem vysvětlujem, že jo, tamhle si neber od nikoho cizího bonbony, že jo, před školou, zamykáme dveře, auta zamykáme a tak dál. Jsme už naučený v tomhletom světě, řekněme, nějakého bezpečného života. Ale v tom virtuálním světě to tak není. A i když máme nějaký jako zařízení, které nám tu bezpečnost tom dělají, tak stejně potřebujeme tu bezpečnost nějakým způsobem jako posílit. A z toho důvodu vzniká tenhle ten zákon. A sice se teď, řekněme, někteří podnikatelé budou jako zlobit, že teď to na nás jako dopadne, ale ono to je stejně v jejich zájmu, aby se jako zabezpečili i v tom virtuálním světě. Protože jak já můžu jako bezpečně a perfektně podnikat a rozvíjet svou společnost, když mi někdo krade data a moje konkurence se chová podle toho, že vidí, jaký já mám ceny, jaký já mám prostě třeba marže, jo, kde dokážu ušetřit a tak dál. Jo, to je jako důvod, proč se ty společnosti mají zabývat svojí kybernetickou bezpečností a proč ten zákon přichází. A samozřejmě starý zákon už je prostě tady s náma, že jo, skoro 20 let, tak je potřeba prostě to upgradeovat, zavíst nějaký nový pravidla. Mezi tím, co vlastně ten starý zákon vzniknul, tak se nám tady vyvinulo třeba ISO 27000, jo, který se tomu věnuje. Zase jasný, že ten zákon nemůže říct, všichni se budete chovat podle toho ISA, jo, to prostě taky nejde. Nicméně bude specifikovat a rozdělí nám vlastně organizace na dvě kategorie, na ty vyšší povinnosti, kde musím opravdu jako, nebo takhle, v obou těch kategoriích musím dbát nějaký kybernetické bezpečnosti.
2: I ve vlastní zájmu.
1: I ve vlastní, tak hlavně to, ale bude ta vyšší, jako vyšší povinnosti a tam je jako trošku paradox, tam se to jmenuje, jako ta firma bude jako základním subjektem. Má ve chvíli, kdy budu základním subjekt, tak budu muset plnit ty vyšší povinnosti. A ta nižší kategorie, tak tam to bude důležitý subjekt. Jo, což nám jako... Když to vidím v té terminologii, tak si říkám, ha, to ty lidi bude pěkně mást zase.
2: To teda, jako by opačně.
1: Tak, ano, jasně, protože ten každý si bude říkat, že já, když jsem důležitý subjekt...
2: A já jsem
1: tak,
2: základní, že jo?
1: Tak, jasně, jo, takže, ale bude to, je to obrácně. Základní subjekt prostě budou třeba nemocnice, jo, nebo různý energetický jako společnosti, vodárny a tak dál, jo, protože to jsou všechno oblasti, které pokud by nefungovaly, a ty příklady toho, když někdo nefunguje nějakou dobu, tady máme, to není zase jako...
2: Tak to bude hrožovat bezpečnost státu.
1: No ale i náš život, to nejde jako jenom o bezpečnost státu, ale i náš život. Vem si, když nebude fungovat 14 dní ta nemocnice.
2: Co to znamená? Problém.
1: Musíme jezdit někam jinam, ale ta nemocnice jako bude schopná třeba provádět jenom úplně nějakou tu základní péči. To je jako opravdu teďkon jako vyřeším nějaký život ohrožující stav, to má, že člověk krvácí, jak mu to zavážeme, nebo to, ale už mi kvůli tomu nefungují rengeny, nefunguje mi kvůli tomu sono, tak já se do toho člověka nemůžu podívat, nemůžu províst nějaký bližší vyšetřování toho člověka a tudíž nemůžu nasadit tu správnou léčbu, kterou on potřebuje. Jo? Nebudou mi fungovat třeba laboratoře, tak já nevím, jaký rozbor, jaký látky má ten člověk v sobě, že jo, neprovedu rozbor a tím pádem jako nevím, jak ho léčit. Jo? Tak to je příklad z té nemocnice. Ale třeba vypadne vodárna, tak nebo vodárna tím, že bude kybernetsky zasažená, tak bude špatně dávkovat chlor, tak ta voda vlastně nebude
2: jedovatá,
1: bude taky nebudu moc pít, jo. A nebo obráceně, jako když ta chlorová voda vyteče někam jinam, tak to zabije jako život v řece a podobně. Takže jsou věci, které musíme chránit v tom kybernetickém světě úplně stejně tak, jako v tom fyzickém. A ještě je to hlavně si propojit, že jo? Protože jsou věci, když teď jsem se zrovna setkal s příkladem, jako jo, řeknu. Perfektně zabezpečná, jako řekněme, nějaká společnost, všichni mají svoji kartičku, jo, že vlastně bez té kartičky se nemůžou dostat dovnitř, ještě nějakým způsobem ověřuje a smí do nějakých místností jenom určitý lidi. Mm-hmm. No, ale najednou tady je jedna kartička, kterou dostávají uklízečky a vlastně nikdo neřeší, která uklízečka dneska přišla. Protože ji máme objednou tamhle od nějaký firmy.
2: Takže jo. Putovní ta kartička.
1: Přesně tak, jo. A to jsou věci, kterými se jako v rámci ty kybernetické bezpečnosti musíme zabývat, protože ve chvíli, kdy toto je jako u řetězu, že jo. Řetěz je tak silný, jako je nejsilnější ten nejslabší článek a to samý máme v tomhle tom. A teď musíme spojit dohromady tu bezpečnost fyzickou a kybernetickou a postavit si nějakou obranu a myslet na to. No, a to je vlastně důvod, proč ten zákon přichází nebo proč se jako upgradeuje a bude říkat, že tyhle ty společnosti se tomu musí opravdu věnovat. Jo? Ne, že to necháme na vás, ne, prostě budete muset.
2: A přijmout nějaká opatření, aby aplikovali softwarovou ochranu.
1: Tak a zase, bude to teď vlastně mi trošku nahráváš na další věc, jo, že trošku varovat, protože tak jako s GDPRkem, tady vyběhla spousta lidí, tady si kupte tohle a tím vyřešíte GDPR.
2: A je to hotový.
1: Ne, není to tak, to prostě tohle to je věc, kterou si nekoupí nikdo v krabičce. Nekoupíš si to jako, nebo moje oblíbené právě GDPRku, nám to vyřešil právník, my to máme v pořádku a vytáhnu právě ze šuplíku ten souhlas, že jako jo, tak ne, to nevyřešíte, že vám právník napíše tadyhle jednu směrnici a jste vyřešení, ne, to je prostě komplex, takže pozor na to, jestli vám někdo bude říkat, tady, když si koupíte ode mě tohle, tak vyřešíte NIS 2, jo, ne, nevyřešíte, to jenom vám pomůže v nějaký části, pravděpodobně. Může to taky pravděpodobně vystát, jakože jenom vyhodí peníze, jako jo.
2: Tak to je podobný případ jako s účetnictvím, že jo. Když si koupíš krabicový software, tak nevyřešíš účetnictví, máš jenom nějaký prostředí, ale to je kontinuální, permanentní proces, který trvá tak dlouho, jak trvá podnikání.
1: Ano. Jo, to jsi to řekl krásně. A prostě pořád v cyklech. Musím
2: furt
1: se učit.
2: Chceš trvat furt dokola.
1: Musím zanalyzovat, co se stalo, jak fungujou ty vůbec moje jako za to.
2: Sledovat legislativu.
1: Plot, jasně, ale když postavím plot okolo baráku, tak taky, že jo, ten plot za 3-4 roky už může být někde děravej. Hlídám to, jako obcházím ten plot, pravděpodobně ano, že jo. A to samý musím dělat i v té kybernetice, no.
2: To je určitě zajímavá věc, protože obzvlášť v poslední době se množí kybernetické útoky ze všech možných stran, že jo, jsou hackerské útoky a víme to dobře. Teď je, myslím, zrovna minulý týden nebo něco nefungovaly, asi 7 bank bylo.
1: A to byl v celku jednoduchý útok, který uděláš takhle, jako.
2: No, ale přesto nefungovaly.
1: No jasně, protože ve chvíli, kdy na to nemáš, a já zase, ta obrana v tomhletom případě toho DDoS útoku by byla jako jednoduchá. Nevím, proč jim to trvalo tak dlouho, to zase otázka pro přímo ty týmy, jako jejich asi. Nicméně tenhle ten útok, který byl provedený, je vcelku jednoduchý. Je to jako, když pošleš na dálnici 40 traktorů, jo, tak najednou ti ta dálnice nejede, že jako jo, tak teď jak zareaguje, že jo, to tak policie najede na místo, že jo, a začne vyhánět, koukejte vypadnout, že jo, a pak si jde dálnice se zrozjede. A to je vlastně ten DDoS útok, jako jednoduchý. Prostě tadyhle někdo použije nějaký zařízení, který se tady tohle toho serveru začnou na něco ptát, jenom se ptát, prostě nedělá nic.
2: Zahltí ho dotazama.
1: Tak a zahltí ho tak, že vlastně nemůže odpovídat na ten tvůj dotaz, když ty se jdeš přihlásit do svého bankovního účetnictví, tak se nepřihlásíš, protože tam stojí těch 5 traktorů před tebou, že?
2: Jasně. Jako, no. On řeší miliardu dotazů, které tam jsou.
1: Tak. A další věc je, že my máme ve svých domácnostech miliardy takových zařízení, které jsou už jako použitelné na tyhle ty věci, ale žádným způsobem je nechráníme. A vlastně jenom poskytujeme k tomu, aby jako fungovaly na tyhle ty útoky a na tyhle ty sběry. Jo.
2: To jsou různé ty Wi-Fi a Nebo?
1: Levný, Wi-Fi, ale i ty televize. Ježíš, teď mi vypadlo, jak se jmenuje to zřízník televizi.
2: Set-top box.
1: Děkuju. Takže prostě ty chytrý set-top boxy, který lidi mají, ty jsou jako ve spoustě případů jednoduše jako napadnutelný a zneužitelný, jo? No.
2: Ty jsi svého času působil jako poradce pro legislativní výbor ve sněmovně pořád?
1: No, ne přímo takhle, jako že by se ta pozice takhle nazvala, ale běhám tam často jako poradit se s lidma, jak se nějaký zákon má upravit, nebo co tam je vyloženě jako špatně, no. Teď se právě řeší ta NIS 2. Z mýho pohledu třeba právě ten dodavatelský řetězec je jasně teďko napsaný tak, že nesmíme brát věci z Číny, což jako dává význam, ale na druhou stranu to bude strašně drahý, náhrady jiný nemáme. Vemte si, že vlastně třeba telefony Apple se vyrábí v Číně, že jo? Společnost Foxconn, která je vyrábí, má vlastně většinu svých zařízení v Číně, takže my se tomu jako nevyhneme. Ta snaha toho přenést zpátky tuhle tu inteligentní výrobu nebo vůbec nějakou sofistikovanou výrobu zpátky do Evropy tady je jasně daná jako, a je to v našem zájmu, to jako samozřejmě. Ale nelze ten zákon teď jako nadhodit takhle, že to uděláme jenom jako na, jakože prostě zakážeme jednu zemi. Jo? To si nepomůžem. Ta směrnice je napsaná jinak, že já musím vlastně, ty moji dodavatelé jsou nějaký ten článek toho mýho řetězu bezpečnosti. A já jako ve chvíli, kdy já používám nějaký dodavatele, který není bezpečný, který mi do tom mým perimetru dělá nějakou díru, ale to je třeba právě ta uklízečka, o které jsme mluvili před chviličkou, tak jako, jak já vím, kterou uklízečku mi sem teďkon ta facility agentura poslala, je to, chodí sem furt ta Máša, nebo najednou tadyhle teďko najednou přiběhne nějaká nová Oksana, že jo, která jako je neprověřená a která má nějaký konek se někam jinam, že jo, a nepůjde mi sem teda jenom uklízet, ale rovnou mi tady strkat do těch mých zařízení nějaký USBčka, že jo. Jo, takhle by to mělo být myšleno, hlavně teda ten zákon, co se týká třeba toho dodavatelského řetězce. No.
2: Poslední blok, CEVRO. Začal působit na CEVRO institutu, to je taková VIP instituce. Co tam děláš?
1: Jsem garantem programu LLM Studia o ochranu osobních údajů, takže vlastně připravuju celý ten soubor, budu tým těch lidí, kteří budou přednášet vedle mě, jako taky si tam něco řeknu, že jo, ke studentům, nenechám to jenom na těch ostatních lidech, ale mám prostě vybudovaný tým, který bude přednášet, potom je to vlastně nějaká práce s těma studentama nad jejich jako závěrečnýma pracema. Tak, takhle. Jednoduše, no.
2: Takže se té edukaci vlastně věnuješ?
1: No tak to i s tebou, že jo, vlastně tady, když si povídám, jak se snažím jako tak nějak jako působit do lidí, že jako to GDPR, proč se mu věnuju, že to není jako jenom, že chci od někoho vybírat peníze, ale že to nějaký význam má a ten význam jako je důležitý pro nás, pro všechny, není to jenom jako, že jdeme někoho buzerovat.
2: Já si myslím, že to bylo poměrně hezký závěrečný motto, že všichni by se měli věnovat té bezpečnosti, nahlížet na ní teda tak, aby vnímali, že to není jenom buzerace, když použijem tohleto slovo, že ta bezpečnost je důležitá.
1: Tak a je v zájmu každého toho, kdo podniká vůbec nebo vede nějakou organizaci,
2: aby se chránil.
1: Jo. Ještě, že se vlastně můžeme vrátit k té NIS 2. Tak NIS 2 nám jako přináší přímo do toho zákona, nebo přímo v té směrnici je, že vedení společnosti jako ten přímý management je trestně právně odpovědný za to, za ty opatření, aby něco fungovalo. Ale on to tam nemusí být, protože ta trestně právní odpovědnost statutáru společnosti nám vychází v tuhle chvíli ze 101 vyhlášek a zákonů. Jo, takže jako to, že to teďko napíšou ještě navrch, tak to je jenom další jako střípek do toho, kdy ten statutár společnosti je nějakým způsobem odpovědný. Jo.
2: Rozumím. Ta změna je v podstatě kvalitativní, protože on ji stejně už má, takže to nepřibývá navíc, jenom se to lépe, nebo řekněme, přesně specifikuje tak, v tomto kontextu.
1: Jasně.
2: Dobře, Petře, já už nemám další otázek, máš něco na závěr, co bys rád vzkázal divákům?
1: Co jsi mi řekl, utnul, nevím.
2: Klidně povídej, ale...
1: Povídej, no. To taky mi klidně zanapadá. My jsme vyčerpali, no, to GDPR, to je u mě takový hlavní téma, no, a bezpečnost.
2: Dobře, já ti děkuju moc krát za návštěvu a ať se teda daří.
1: Jo, děkuju, teď se daří dobře. A
2: to rád slyším.
1: Jo, rád jsem tě viděl a rád tě zase uvidím, no, i bokem, než za mikrofonem.
2: Zajdem na jedno.
1: Jo.
2: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Náš podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím.

Hele, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Radio Metropolo je s tebou i v novém školním roce a mě by zajímalo, jestli ještě pamatuješ aplikaci Tečka. Možná ji máš pořád v telefonu, jenož se jmenuje trochu jinak. Tečka se proměnila v S-kartu a ta má být postupně takovou digitální zdravotní kartou v mobilu. Jedna z hlavních funkcí je očkovací průkazka. V aplikaci si můžeš jednoduše zobrazit přehled svých očkování a také očkování svých dětí do 18 let. U jednotlivých záznamů najdeš podrobnější info, třeba o očkovací látce nebo o zdravotnickém zařízení, kde bylo očkování provedeno. A zajímavá je i možnost sdílení. Pokud třeba přijdeš k lékaři a potřebuješ rychle zjistit, jaká očkování máš za sebou, můžeš mu údaje z S-karty přístupnit. Sdílení je přitom možné nastavit jen na určitou dobu a následně ho můžeš také okamžitě ukončit. Očkovací průkazku si navíc můžeš vygenerovat jako PDF-ko a poslat třeba e-mailem. Aplikace zároveň zachovává i původní covidové certifikáty. Tečky. Přihlášení probíhá přes identitu občana, při dalších přístupech pak můžeš využít otisk prstů, rozpoznání obličeje nebo PIN. S-karta je každopádně další krok k tomu, aby zdravotní informace nebyly jen někde v papírové kartě u doktora, ale byly dostupné také přímo v tvém mobilu. A podle plánu ministerstva by se její možnosti měly postupně dál a dál rozšiřovat. Takže jestli máš v telefonu pořád tečku, možná stojí za to se podívat, jestli už se z ní nestala S-karta. Rádio Metropole ti přináší víc muziky, víc energie.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality.

Tohle je Radio Metropole. Staring at the ceiling with

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Tady je tvoje Metropole. Dasky je duo producentů, kteří přináší do taneční scény hluboké a energické zvuky plné groovu. Jejich skladby jsou jako kámoši, co tě vždycky rozhýbou a nenechají sedět. Spojují moderní elektroniku s melodiemi, které tě dostanou a nepustí. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti, která tě udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další skvělé hity.

tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do

0: den.
1: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
0: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a ve stínu.

0: až do konce tohoto týdne.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Krásné čtvrteční ráno. Jsme moc rádi, že hned jak vstanete, tak si nás naladíte. Nový den je tu a s ním taky dnešní oslavenci, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše čtvrteční kalendárium, tak sem s ním.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Zjelidla, t-motor.cz.
7: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
10: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
9: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
10: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
9: Buďme u toho všetci spolu.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Datart uvádí Dny Marian.
21: Dny Marian, jo.
20: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
21: No to je sen.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Radio Metropole.
23: Radio Metropole.
24: V
0: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
13: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
22: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
23: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
24: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
25: Ahoj, tady Giorgio.
26: My name is Giovanni Giorgio.
25: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
27: Choose your fighter.
25: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
28: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
29: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
30: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
31: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
32: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
33: Pepo, vstávej.
34: Nemusím.
33: Pepo, už je 8, vstávej.
34: Nemusím.
33: Je pátek, Pepo.
34: Nemusím.
33: Musíš už jít.
34: Nemusím.
35: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
36: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
37: Radio Metropole.
38: Hej, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
37: Metropole.
38: Bylo 7 hodin.
39: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz.
38: Rádio Metropole. Co na sebe.
1: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude. Ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
39: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací v Prostějově, Přerově a Štenberku.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
3: Rádio Metropole.

0: S námi vždycky víte, co vás čeká. Pamatujte, že jedna nenápadná pozitivní myšlenka po ránu dokáže změnit celý den. Pojďme ji spolu najít v dnešních horoskopech. Přejeme pohodový čtvrtek.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tvoje ráno.
19: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: rána.
1: Radio Metropole.
2: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 8 hodin.
3: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Rádio.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte, že olomoucký podnikatel a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek měl během dovolené ve Španělsku vážnou nehodu a od srpna byl ve vážném stavu v péči specialistů ve fakultní nemocnici Olomouc. Dnes v brzkých ranních hodinách se na sociálních sítích jeho manželky Heleny Morávkové objevují kondolence od přátel. Zjišťujeme oficiální status této situace. Dostavba dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem se blíží. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele úseku D55 Skokor do Přerova za víc než 1,5 miliardy korun. Téměř 6-kilometrovou stavbu zajistí sdružení společností Firesta Fischer, Ohlažos, Valkano a Duna Asfalt. První část D55 Olomouc Kokory se otevřela loni před Vánoci. Stavba úseku Kokory Přerov má začít ještě letos. Dokončení D55 přinese Přerovu přímé kapacitní spojení s Olomoucí a odvede dopravu ze stávajících silnic. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata v týdeníku Hanák.
0: Sport.
3: Vítězně zvládli 13. kolo hokejové Maxaligy přerovští Zubři. Před svými fanoušky dokázali porazit chomutovské Piráty 2-1. Z klubu z našeho regionu se ve 13. kole Maxaligy naopak nedařilo zlínským Beranům. Padli 1-7 se Vsetínem.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude. Ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je po ránu celkem klidný provoz. Nicméně prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete trochu víc, tak nohu z plynu, ať zbytečně neplatíte pokutu. Policejní hlídku pak máme hlášenou na Prostějovsku u Soběsuk, jak je ta křižovatka na Hamry, anebo na Šumpersku na trase Dolní Studénky Sutkov.

Tak si užívejte ranní jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: námi vždycky víte, co vás čeká. Pamatujte, že jedna nenápadná pozitivní myšlenka po ránu dokáže změnit celý den. Pojďme ji spolu najít v dnešních horoskopech. Přejeme pohodový čtvrtek.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Rádio Metropole.

0: Tak co, užíváte si ráno v klidu, nebo je to spíš jedna velká chaotická jízda? My pro vás každopádně už za okamžik máme další hit za hitem a taky si povíme, kde se berou takzvaní ušní červy a jak se jich zbavit. Zůstaňte s námi a poslouchejte dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
4: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých

0: korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
6: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
7: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. října. Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte o slaměné umělecké instalaci na náměstí Republiky v Olomouci. Slaměné balíky, z nichž bylo sestavené dílo Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové, ovšem někdo vzal a naházel do kašny tritónů v místě. Slaměná instalace vytvořená při Street Art Festivalu bude obnovená a vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem.
3: Bych radila tomu, kdo to udělal, aby si rozbíjel prasátka, aby si chystal kasičku, protože se na to přijde, kdo to udělal. Ty kamery tady jsou a je zvýšená ostrá podaná žádost na městskou policii, aby se to prostě ještě víc hlídalo. Prostě to instalujeme, ale věci, které měly být dotažené do konce, to znamená ty brány, prostě se ho dělat nebudou, udělají se až v pátek.
2: Reagovala pro web report.cz za Street Art Festival kurátorka Romana Junkerová.
1: Prostějov aktuálně.
2: Výzdoba končí. Květinová výzdoba kašny na Pernštínském náměstí v Prostějově bude během dneška odstraněna. Práce začínají nyní. Zájemci si při deinstalaci mohou část květin zdarma odnést. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
2: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě u Olomouce na dálnici D46, jak je sjezd na Brněnskou. V Olomouci taky pozor, komplikace máme na křižovatce Pražská Erenburgova, kde pokračují opravy, je tu omezení a provoz převedený do protisměru a ještě opatrně na třídě Svobody, kde probíhají dokončovací práce kolem semaforu u Soudu a u Drápala. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Krásné čtvrteční ráno. Jsme moc rádi, že hned jak vstanete, tak si nás naladíte. Nový den je tu a s ním taky dnešní oslavenci. Ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše čtvrteční kalendárium, tak sem s ním.
3: Metropole právě dnes.
4: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
5: Backdoor look, score! Alex Ovečkin.
4: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
6: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zhaslo, že to není.
4: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.

0: Metropole právě dnes.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
14: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
13: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
14: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
13: Buďme u toho všetci spolu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
19: Pro doma.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
20: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
21: Posloucháš Rádio Metropole.
22: Metropole.
21: Bylo 8 hodin.
22: Rádio Metropole. Olomoucký report.
0: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. října. Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte o slaměné umělecké instalaci na náměstí Republiky v Olomouci. Slaměné balíky, z nichž bylo sestavené dílo Prostřít náměstí od architektky Barbory Bilunkové, ovšem někdo vzal a naházel do kašny tritónů v místě. Slaměná instalace vytvořená při Street Art Festivalu bude obnovená a vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem.
19: Vyhradila tomu, kdo to udělal, aby si rozbíjel prasátka, aby si chystal kasičku, protože se na to přijde, kdo to udělal. Ty kamery tady jsou a je zvýšená ostraha podaná žádost na městskou policii, aby se to prostě ještě víc hlídalo. Prostě to instalujeme, ale věci, které měly být dotažené do konce, to znamená ty brány, prostě se ho dělat nebudou, udělají se až v pátek.
0: Reagovala pro web Report.cz za Street Art Festival kurátorka Romana Junkerová.
21: Prostějov aktuálně.
0: Výzdoba končí. Květinová výzdoba kašny na Pernštínském náměstí v Prostějově bude během dneška odstraněna. Práce začínají nyní. Zájemci si při deinstalaci mohou část květin zdarma odnést. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
18: Sport.
0: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí

0: září lehce nadprůměrné a výhledově příští týden už to bude o něco méně, a to konkrétně 15 až 17.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici Topolany Ústín, na místě jsou záchranáři. Bouráme taky v Přerově, a to na ulici generála Štefánika, tady je teď průjezd se zvýšenou opatrností a nehodu máme hlášenou i na D1 ve směru na Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Tak ať vám to jede co nejlépe a my vám přejeme šťastnou a pohodovou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: od rána jsme suprově rozjetí a už za okamžik se zase něco dozvíme s naším dnešním hostem. A protože je čtvrtek, bude to náš filmový expert a my probereme premiéry tohoto týdne. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
5: We really have nothing.
3: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
10: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: rám. Jam, jam. Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
2: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
8: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
9: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. října. Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte o slaměné umělecké instalaci na náměstí Republiky v Olomouci. Slaměné balíky, z nichž bylo sestavené dílo Prostřít náměstí od architektky Barbory Bilunkové, ovšem někdo vzal a naházel do kašny tritónů v místě. Slaměná instalace vytvořená při Street Art Festivalu bude obnovená a vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem.
3: Bych radila tomu, kdo to udělal, aby si rozbíjel prasátka, aby si chystal kasič, protože se na to přijde, kdo to udělal. Ty kamery tady jsou a je zvýšená ostraha podaná žádost na městskou policii, aby se to prostě ještě víc hlídalo. Prostě to instalujeme, ale věci, které měly být dotažené do konce, to znamená ty brány, prostě se ho dělat nebudou, udělají se až v pátek.
2: Reagovala pro web report.cz za Street Art Festival kurátorka Romana Junkerová.
1: Prostějov aktuálně.
2: Výzdoba končí. Květinová výzdoba kašny na Pernštínském náměstí v Prostějově bude během dneška odstraněna. Práce začínají nyní. Zájemci si při deinstalaci mohou část květin zdarma odnést. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
2: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici Topolany Ústín, na místě jsou záchranáři. Bouráme taky v Přerově, a to na ulici generála Štefánika, tady je teď průjezd se zvýšenou opatrností a nehodu máme hlášenou i na D1 ve směru na Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Tak ať vám to jede co nejlépe a my vám přejeme šťastnou a pohodovou cestu.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude. Ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
4: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Prostě jiná liga.
0: Metropole.

Radio Metropolo je s tebou i v novém školním roce a mě by zajímalo, jestli ještě pamatuješ aplikaci Tečka. Možná ji máš pořád v telefonu, jenž se jmenuje trochu jinak. Tečka se proměnila v S-kartu a ta má být postupně takovou digitální zdravotní kartou v mobilu. Jedna z hlavních funkcí je očkovací průkazka. V aplikaci si můžeš jednoduše zobrazit přehled svých očkování a také očkování svých dětí do 18 let. U jednotlivých záznamů najdeš podrobnější info, třeba o očkovací látce nebo o zdravotnickém zařízení, kde bylo očkování provedeno. A zajímavá je i možnost sdílení. Pokud třeba

0: eSkarta je každopádně další krok k tomu, aby zdravotní informace nebyly jen někde v papírové kartě u doktora, ale byly dostupné také přímo v tvém mobilu. A podle plánu ministerstva by se její možnosti měly postupně dál a dál rozšiřovat. Takže jestli máš v telefonu pořád tečku, možná stojí za to se podívat, jestli už se z ní nestala eSkarta. Rádio Metropole ti přináší víc muziky, víc energie.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Jste na té správné vlně a to největší ranní šílenství je oficiálně za námi. Konečně se dostáváme do pohodovějšího tempa. Doufáme, že máte před sebou skvělý den. Hodíme se do klidu a užíváme si čtvrtek v plné parádě.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově.

0: 28. září. Tak tedy autem či pěšky na zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: Radio Metropolo je s tebou v novém školním roce a mě by zajímalo, jestli ještě pamatuješ aplikaci Tečka. Možná ji máš pořád v telefonu, jenož se jmenuje trochu jinak. Tečka se proměnila v S-kartu a ta má být postupně takovou digitální zdravotní kartou v mobilu. Jedna z hlavních funkcí je očkovací průkazka. V aplikaci si můžeš jednoduše zobrazit přehled svých očkování a také očkování svých dětí do 18 let. U jednotlivých záznamů najdeš podrobnější info, třeba o očkovací látce nebo o zdravotnickém zařízení, kde bylo očkování provedeno. A zajímavá je i možnost sdílení. Pokud třeba přijdeš k lékaři a potřebuješ rychle zjistit, jaká očkování máš za sebou, můžeš mu údaje z S-karty přístupnit. Sdílení je přitom možné nastavit jen na určitou dobu a následně ho můžeš také okamžitě ukončit. Očkovací průkazku si navíc můžeš vygenerovat jako PDF-ko a poslat třeba e-mailem. Aplikace zároveň zachovává i původní covidové certifikáty z Tečky. Přihlášení probíhá přes identitu občana, při dalších přístupech pak můžeš využít otisk prstů, rozpoznání obličeje nebo PIN. S-karta je každopádně další krok k tomu, aby zdravotní informace nebyly jen někde v papírové kartě u doktora, ale byly dostupné také přímo v tvém mobilu. A podle plánu ministerstva by se její možnosti měly postupně dál a dál rozšiřovat. Takže jestli máš v telefonu pořád Tečku, možná stojí za to se podívat, jestli už se z ní nestala S-karta. Rádio Metropole ti přináší víc muziky, víc energie.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

jste na té správné vlně a to největší ranní šílenství je oficiálně za námi. Konečně se dostáváme do pohodovějšího tempa. Doufáme, že máte před sebou skvělý den. Hodíme se do klidu a užíváme si čtvrtek v plné parádě.

0: Ladíte to nejlepší rádio, kde pro vás máme dál hit za hitem a samozřejmě, že vás taky nenecháme bez informací. Ještě před celou nás čeká kompletní servis, zprávy z regionu, sport, počasí a k tomu aktuální doprava. S námi budete všude včas a v pohodě, tak hezké dopoledne.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Ahoj, tady Giorgio.
3: My name is Giovanni Giorgio.
2: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: rád, jam, jam. Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
10: Posloucháš Rádio Metropole.
11: Metropole.
10: Bylo 10 hodin.
12: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
13: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
10: Rádio Metropole. Co na sebe.
14: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
15: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
16: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
17: Rádio Metropole.
10: Taneční rádio z Olomouce.
17: Metropole.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Random flashback.
3: Metropole.
2: Flashback.

0: pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
3: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
2: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
3: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
12: Padá hvězda, něco si přej.
13: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
14: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
13: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
15: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
13: Nášnet.org.
16: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
17: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
18: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
20: Luskni.cz.
21: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
20: Luskni.
21: Koloběžku nebo spotřebič?
20: Luskni a máš.
21: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
22: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 8 77 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstavy

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: ty.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Jsme na té správné vlně a víme, kde se skvěle pobavíme, třeba v kině. V olomouckém Premier Cinemas má dneska premiéru například dokument Bára Basiková anebo nový hororový příběh Resident Evil. Tenhle ten děsivý boj o přežití promítáme i v Přerovské hvězdě, v Mohelnici anebo v Šumperku. A jdeme dál. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou velmi příjemné podzimní dopoledne, spousta jídla, pohody a setkávání pro děti. Navíc připravené hry a soutěže. Loučení s létem chystáme v Lázních Slatinice aneb in Burčák a víno Veritas, takže celou sobotu budou ochutnávky vín a burčáků, budou taky lázeňské speciality. A v sobotu zveme i na tvaruškové dožínky v Lošticích, takže budou tvarušky všeho druhu, taky farmářské trhy a cymbálovka na náměstí Míru a v Muzeu olomouckých tvarušků v sobotu den otevřených dveří. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Předpověď slibuje, že by mohlo v průběhu dne vykouknout sluníčko a obloha by se mohla roztrhat na polojasno. Výjimečně nám spadne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 16 až 20 stupňům. Zítřek nás přivítá ráno slunečným počasím, jen lokálně budou mlhy, které se ale dopoledne rozpustí. V průběhu dne bude v pátek polojasno až oblačno. Teplotní maxima vylezou k 22 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
4: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
6: Rádio Metropole. Olomoucký report.
7: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Zesnul v uplynulých hodinách. Bylo mu 56 let. Přerovští dobrovolní hasiči si tento týden na nečisto vyzkoušeli obranu proti velké vodě. Během každoročního cvičení poprvé nasadili do akce z brusu nový protipovodňový kontejner, který stál 3,3 milionů korun. Zjistili tak, že je město na případné záplavy dobře připraveno. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
1: Sport.
7: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jak bude. Předpověď slibuje, že by mohlo v průběhu dne vykouknout sluníčko a obloha by se mohla roztrhat na polojasno. Výjimečně nám spadne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 16 až 20 stupňům. Zítřek nás přivítá ráno slunečným počasím, jen lokálně budou mlhy, které se ale dopoledne rozpustí. V průběhu dne bude v pátek polojasno až oblačno. Teplotní maxima vylezou k 22 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu na trase Olomouc Šternberg, kousek za odbočkou na Bělkovice Lašťany. Havaroval tady osobák, který teď překáží na silnici. S opatrností ale projedeme a na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte i na spoustě dalších míst. Stojí na D46 na exitu Vyškov, taky v Blansku v ulici Gelhornova, na D1 na exitu Bělotín, pomáhají a chrání taky ve Valmazu v ulici Vsetínská a na D1 u odpočívky Osek nad Bečvou. Opatrně projíždíme obcí Horní Studénky, v zatáčce u penzionu u Alberta je tady na silnici zvěř. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
13: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
17: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Zesnul v uplynulých hodinách. Bylo mu 56 let. Přerovští dobrovolní hasiči si tento týden na nečisto vyzkoušeli obranu proti velké vodě. Během každoročního cvičení poprvé nasadili do akce z brusu nový protipovodňový kontejner, který stál 3,3 milionů korun. Zjistili tak, že je město na případné záplavy dobře připraveno. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
1: Sport.
3: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Předpověď slibuje, že by mohlo v průběhu dne vykouknout sluníčko a obloha by se mohla roztrhat na polojasno. Výjimečně nám spadne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 16 až 20 stupňům. Zítřek nás přivítá ráno slunečným počasím, jen lokálně budou mlhy, které se ale dopoledne rozpustí. V průběhu dne bude v pátek polojasno až oblačno. Teplotní maxima vylezou k 22 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu na trase Olomouc Šternberg, kousek za odbočkou na Bělkovice Lašťany. Havaroval tady osobák, který teď překáží na silnici. S opatrností ale projedeme a na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte i na spoustě dalších míst. Stojí na D46 na exitu Vyškov, taky v Blansku v ulici Gelhornova, na D1 na exitu Bělotín, pomáhají a chrání taky ve Valmazu v ulici Vsetínská a na D1 u odpočívky Osek nad Bečvou. Opatrně projíždíme obcí Horní Studénky, v zatáčce u penzionu u Alberta je tady na silnici zvěř. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, a to i v lese. Nasaďte holinky, popadněte košíky, po horkém a suchém srpnu, kdy to letos na houby téměř nevypadalo, nám konečně začalo sem tam i pršet a houby rostou. Na celé Hané je vysoká pravděpodobnost růstu, v Jeseníkách je místy i velmi vysoká. Pěkné úlovky v Košících nám hlásíte třeba z Chabičova u Šternberka, z Protivanova, Loučné nad Desnou nebo třeba u Bohuslavic. Se snižujícími se teplotami a končícím létem už se na výpravách do lesa nemusíme navíc ani tolik bát klíšťat. Jejich aktivita by měla být nepatrná nebo mírná.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
1: Top of the Pop.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Jak už od nás víte, Olomouc zasáhla velmi smutná zpráva. V noci na čtvrtek zemřel ve věku 56 let významný podnikatel a developer Richard

0: Táboritů Jablonského, Hejdukova a Sokolovská. Strážníci vyzývají řidiče, aby dodržovali limity a přispěli k bezpečnosti provozu. V České televizi se bude propouštět. Veřejnoprávní médium plánuje od letoška do roku 2030 propustit až skoro osminu zaměstnanců. Vedení ČT oznámilo, že to vychází z dlouhodobých plánů a úsporných opatření. Médium nyní zaměstnává asi 2900 lidí. Sport. Trenér osmnáctky Sigmy Olomouc Petr Kobylík převzal divizní Nové Sady, které mají po šesti kolech na kontě 0 bodů. Potřebujeme zvýšit nároky a jedinou ambicí je záchrana. Sehnat teď hráče je složité, řekl Kobylík pro olomoucký deník. Kouč už ale naplno zahájil přestavbu kádru a do týmu přivedl několik zajímavých posil, aby klub udržel v soutěži.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude, a to i v lese. Nasaďte holinky, popadněte košíky, po horkém a suchém srpnu, kdy to letos na houby téměř nevypadalo, nám konečně začalo sem tam i pršet a houby rostou. Na celé Hané je vysoká pravděpodobnost růstu, v Jeseníkách je místy i velmi vysoká. Pěkné úlovky v Košících nám hlásíte třeba z Chabičova u Šternberka, z Protivanova, Loučné nad Desnou nebo třeba u Bohuslavic. Se snižujícími se teplotami a končícím létem už se na výpravách do lesa nemusíme navíc ani tolik bát klíšťat. Jejich aktivita by měla být nepatrná nebo mírná.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady v Litovli, dořešujeme bouračku v ulici Žerotínova, kousek před Kruháčem. Na místě je policie. Nohu z plynu dáme taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem, kousek před vjezdem do Loučky. Na silnici tady překáží havarované osobáky, projet je ale s opatrností možné. Nehoda se nám vyšetřuje taky v Kroměříži v ulici Nelindovce na křižovatce s ulicí Od Bojářů. Pozor taky na policejní hlídky, stojí v Olomouci v ulici Brněnská na D46. Na exitu Vyškov a taky na D1 na odpočívce Osek nad Bečvou. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes spoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: 30 rokov na scéně. No Man's Boatu Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Metropole právě dnes.
17: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
18: Backdoor look, score! Alex Ovečkin!
17: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
19: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zhaslo, že to není.
17: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.

0: Metropole právě dnes.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
5: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes spoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jak bude, a to i o víkendu. Pátek slibuje

0: Šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Taneční puls tvýho města.
1: Rádio Metropole.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. Tak co, kdy jste byli naposledy v kině? Pokud máte v plánu brzo vyrazit, tak pro vás přineseme v této hodině informace o těch nejlepších filmových premiérách tohoto týdne. Počkejte si na to.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
14: Luskni.cz.
15: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
14: Luskni.
15: Koloběžku nebo spotřebič?
14: Luskni a máš.
15: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
16: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Top of the Pop. Of the Pop.
1: Metropole.
2: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak jsme váma slibovali, nad Olomoucí se to začíná trhat a máme polojasno. Olomouc hlásí 19 stupňů, v Přerově naměřili 18, Svitavy jsou na 17 a to samé Bruntál nebo Jeseník. Teploty nám ještě malinko stoupnou, nejvýše ale k 20 stupňům. Před námi je pátek a víkend, které se ponesou ještě v duchu doznívajícího léta, pak už odbor

0: dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá den jablečných knedlíků. Tak to je možná inspirace na něco sladkého na zub. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se na Uherskohradišťsku, a to na trase Babice-Kudlovice. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá kyvadlově obět. Policejní hlídka je s 15. hodinou v Olomouci na Hamerské, taky v obci Skrachov, na D640 na exitu Vyškov, v Boskovicích na Dukelské a taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. V Olomouci na ulici Chválkovická směrem do centra teď taky počítejte se zdržením na 10 minut v koloně.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Známý olomoucký developer a představitel skupiny Redstone Richard Morávek zemřel. Pro olomoucký report to potvrdila jeho manželka Helena. Lokální patriot Richard Morávek podlehl následkům těžkého úrazu z dovolené. Během letních prázdnin utrpěl vážné zranění ve Španělsku, kde podstoupil operaci. Po převozu do fakultní nemocnice Olomouc o něj pečoval tým specialistů. Bylo mu 56 let. Řidiči v Olomouckém kraji si za pohonné hmoty opět připlatí, tempo zdražování ale naštěstí trochu zpomalilo. Litr benzínu Natural 95 teď natankujete v průměru za 44 korun a 37 haléřů. Zatímco nafta stojí 48 korun a 36 haléřů. Cena dieselu se tak už nepříjemně blíží k hranici 50 korun za litr. Přerovský rodinný festival Velká Morava Fest odtajnil nabitý program a rovnou spustil předprodej vstupenek. Na louce u parku Michalov to 10. července rozbalí Tomáš Klus, Rytmus a spousta dalších hudebních hvězd. Lístky na tento trhák příštího léta si tak pro sebe i celou rodinu můžete zajistit už teď.
0: Sport.
3: Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Udá se na Uherskohradišťsku a to na trase

0: Pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Radio Metropole je s tebou i v novém školním roce a mě by zajímalo, jestli ještě pamatuješ aplikaci Tečka. Možná ji máš pořád v telefonu, jenož se jmenuje trochu jinak. Tečka se proměnila v S-kartu a

ta má být postupně takovou digitální zdravotní kartou v mobilu. Jedna z hlavních funkcí je očkovací průkazka. V aplikaci si můžeš jednoduše zobrazit přehled svých očkování a také očkování svých

poslat třeba e-mailem. Aplikace zároveň zachovává i původní covidové certifikáty z tečky. Přihlášení probíhá přes identitu občana, při dalších přístupech pak můžeš využít otisk prstů, rozpoznání obličeje nebo PIN. S-karta je každopádně další krok k tomu, aby zdravotní informace nebyly jen někde v papírové kartě u doktora, ale byly dostupné také přímo v tvém mobilu. A podle plánu ministerstva by se její možnosti měly postupně dál a dál rozšiřovat. Takže jestli máš v telefonu pořád tečku, možná stojí za to se podívat, jestli už se z ní nestala S-karta. Rádio Metropole ti přináší víc muziky, víc energie.

Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme na té správné vlně a víme, kde se skvěle pobavíme, třeba v kině. V olomouckém Premier Cinemas má dneska premiéru například dokument Bára Basiková anebo nový hororový příběh Resident Evil. Tenhle ten děsivý boj o přežití promítáme i v Přerovské hvězdě, v Mohelnici anebo v Šumperku. A jdeme dál. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou velmi příjemné podzimní dopoledne, spousta jídla, pohody a setkávání pro děti. Navíc připravené hry a soutěže. Loučení s létem chystáme v lázních Slatinice aneb in Burčák a víno Veritas, takže celou sobotu budou ochutnávky vín a burčáků, budou taky lázeňské speciality. A v sobotu zveme i na tvaruškové dožínky v Lošticích, takže budou tvarušky všeho druhu, taky farmářské trhy a cymbálovka na náměstí Míru a v muzeu olomouckých tvarušků v sobotu den otevřených dveří. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že ve druhé polovině víkendu, s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio s

0: patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že ve druhé polovině víkendu, s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
6: Rádio Metropole za volantem.
7: Na silnicích opatrně, bourá se v Uničově na Šumperské. Dopravní nehoda se vyšetřuje taky v Bystřici pod Hostýnem na Holešovském. Zde jsou dvě auta v sobě a nehoda dvou osobáků se řeší i v Bruntálu na ulici doktora Edvarda Beneše. Na všech místech se dá ale opatrně projet. Olomouc, Tomková, Vyškov, Kroměřížská, Skaštice, Topolany nebo Koclířov. Na těchto místech počítejte se 16. hodinou s policejními kontrolami.
6: Víc energie.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: 17. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
21: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
22: Pro doma.
23: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
24: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní Ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do prostějovských smetanových sadů.
23: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Padá hvězda. Něco si přeji?
3: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
22: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
3: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
25: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
3: Nášnet.org.
26: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
27: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
28: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
29: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
30: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
31: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
32: Ahoj, tady Giorgio.
33: My name is Giovanni Giorgio.
32: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
34: Choose your fighter.
32: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
35: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
36: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
37: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
38: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.

0: Jasná obloha nebo oblačno a sem tam dešťové přehánky. Teploty okolo 20 stupňů nás potom budou provázet taky v sobotu a v neděli.
1: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole.
4: Děláme to jinak. Prostě jinak.
3: Metropole.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
9: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
8: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
9: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
6: Backdoor look, score! Alex Ovečkin!
5: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
7: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zhaslo, že to není.
5: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční.

0: Metropole právě dnes.
1: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
8: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
9: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
8: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu.
20: Rádio Metropole. Za volantem.
21: Doprava zlobí. Hlavně teď v Olomouci Jeremenkova ulice, nehoda dvou osobáků a kolony. D35 před Účovicemi ve směru na Olomouc stojí porouchané auto. Ve Velké Bystřici potkáte policejní hlídku, další radar ve Velkém Újezdě. Na Přerovsku v Kojetíně uzavřený jeden pruh na ulici Svatopluka Čecha po nehodě dvou aut. Dejte si pozor taky na konci dálnice D1 u Říkovic. Tady stojí policejní kontrola. Dořešují se nehody u Olomoučan, tady boural motorkář ve Valmezu v Nádražní ulici počítejte s aktuálním ťukancem dvou aut. Policie nově měří na D1. Je to exit Vyškov východ a exit Kroměříž východ. Stojí taky na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Hlídku jste aktuálně viděli ve Svitavách na nájezdu na D35. Dobře dojeďte.
20: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Olomouc a český biznis zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel totiž vlivný olomoucký developer, investor a lokální patriot Richard Morávek. Bylo mu 56 let. Zotavoval se v olomoucké fakultní nemocnici po vážné nehodě ve Španělsku. Začátkem týdne se však jeho zdravotní stav bohužel nečekaně zhoršil. Pokud jste se chystali na sobotní dobročinný laskavý festival nedaleko Olomouce, máme pro vás smutnou zprávu. Nadace Heleny Morávkové tuto akci zrušila. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii.
1: Sport.
3: Pyrotechnika na stadionech zůstane i nadále přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh fotbalových funkcionářů, aby se s používání světlic na zápasech stal trestný čin.

0: Na obloha nebo oblačno a sem tam dešťové přeháňky. Teploty okolo 20 stupňů nás potom budou provázet taky v sobotu a v neděli.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na ulici doktora Edvarda Beneše v Bruntálu, dá se to ale opatrně projet. Stejně taky na Holešovské v Bystřici pod Hostýnem, kde se, jak od nás víte, rovněž došetřuje nehoda dvou osobáků. Opatrně taky mezi Hulínem a Tlumačovem, tady došlo k požáru návěsu nákladního vozu, ale i zde se dostaneme. Na policejní hlídku pak pozor na okruhu Olomouce za exitem Holice, taky v obci Koclířov, v Otrokovicích na Štěrkovišti a nebo v obci Brankovice na Masaryčce. Šťastnou cestu.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
2: Backdoor look, score! Alex Ovečkin!
1: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
3: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zhaslo, že to není.
1: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální svátek.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek. Jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte.
0: Sport.
3: Pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
5: Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na trase Kokory Přerov, je to bez bližších podrobností, ale dá se zde opatrně projet. Dvě osobní auta jsou v sobě taky za Valmezem na cestě na Zašovou. I tady to ale nemá na plynulost provozu vliv. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Koclířov, taky na D1 na exitu Ivanovice na Hané a na exitu Hranice a v neposlední řadě i v obci Letovice. Pohodovou jízdu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. Tak co, kdy jste byli naposledy v kině? Pokud máte v plánu brzo vyrazit, tak pro vás přineseme v této hodině informace o těch nejlepších filmových premiérách tohoto týdne, počkejte si na to.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
7: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo i nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Koi odvrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
7: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Světspánku.cz.
9: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
17: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
18: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
19: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
18: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
19: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
18: Buďme u toho všetci spolu.
0: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá den jablečných knedlíků. Tak to je možná inspirace na něco sladkého na zub. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Random flashback.
11: Met

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin.

18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přeháňky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přeháňky četnější.

0: Vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá den jablečných knedlíků. Tak to je možná inspirace na něco sladkého na zub. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Posloucháš? Radio.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
9: Pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměšti na Hané.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Radio Metropole.
11: Metropole.

Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 20 hodin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa, že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný,

0: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
7: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
6: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
7: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
6: Buďme u toho všetci spolu.
8: Tvůj večer, tvoje rádio.
9: Metropole.
10: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: Energy Radio.
1: One, two, three.
2: Metropole.
0: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme KLF, britské duo, které svými inovativními skladbami významně ovlivnilo acid house scénu 90. let a dál. Jejich hudba je jako ta jízda časem, která tě vezme do světa elektroniky plného energie a překvapení. KLF jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou pořádnou dávku taneční inovace a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční klasiky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: večer.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

0: Metropole je s tebou i v novém školním roce a mě by zajímalo, jestli ještě pamatuješ aplikaci Tečka. Možná ji máš pořád v telefonu, jenož se jmenuje trochu jinak. Tečka se proměnila v S-kartu a ta má být postupně takovou digitální zdravotní kartou v mobilu. Jedna z hlavních funkcí je očkovací průkazka. V aplikaci si můžeš jednoduše zobrazit přehled svých očkování a také očkování svých dětí do 18 let. U jednotlivých záznamů najdeš podrobnější info, třeba o očkovací látce nebo o zdravotnickém zařízení, kde bylo očkování provedeno. A zajímavá je i možnost sdílení. Pokud třeba přijdeš k lékaři a potřebuješ rychle zjistit, jaká očkování máš za sebou, můžeš mu údaje z S-karty přístupnit. Sdílení je přitom možné nastavit jen na určitou dobu a následně ho můžeš také okamžitě ukončit. Očkovací průkazku si navíc můžeš vygenerovat jako PDF-ko a poslat třeba e-mailem. Aplikace zároveň zachovává i původní covidové certifikáty z Tečky. Přihlášení probíhá přes identitu občana, při dalších přístupech pak můžeš využít otisk prstu, rozpoznání obličeje nebo PIN. S-karta je každopádně další krok k tomu, aby zdravotní informace nebyly jen někde v papírové kartě u doktora, ale byly dostupné také přímo v tvém mobilu. A podle plánu ministerstva by se její možnosti měly postupně dál a dál rozšiřovat. Takže jestli máš v telefonu pořád Tečku, možná stojí za to se podívat, jestli už se z ní nestala S-karta. Rádio Metropole ti přináší víc muziky, víc energie.
1: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů a náladu vytáhnout lidi ze židlí. Jeho styl je moderní, taneční a radostný. Tak zůstaň s námi.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připraveno ještě víc hudby.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimikomedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný

Olé! Tady je tvoje metropole. Erik Pritz je švédský mistr elektroniky, který dokáže z obyčejné taneční party vykouzlit pořádnou hudební jízdu. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky zajistí, že zvedneš nohy od země a ztratíš se v rytmu. Spojuje neuvěřitelné melodie s hypnotickými beaty, které tě vezmou na elektrizující dobrodružství. Ať už jsi v klubu nebo doma, jeho hudba tě nenechá v klidu. Takže neváhej a užij si tenhle zážitek. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další várku skvělých muzikantů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek. Jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte.
1: Sport.
2: V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. James Hersey je rakousko-americký popový zpěvák a skladatel, který do hudby vnáší citlivost, energii a chytlavé melodie. Spojuje akustické prvky s moderní elektronikou, což zní svěže a originálně. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože metropole ti přinese další parádní jméno.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Stonebridge, švédského DJe a producenta, který je legendou taneční scény s mnoha hity a remixy. Jeho hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Stonebridge je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční energie a radosti. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší party, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají